až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi.

0: tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na mě nezapomeň a žij.
1: Záhoracké rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Toto je David Guetta, Teddy Swims a Tonze Nye, Gone Gone Gone po 9 týždňoch stagnácie na druhej priečke. Predtým, než si pustíme číslo 1, si dáme rekapituláciu, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

Je to číslo 14, Leonie, Don't Worry. Je to číslo 13, Katarína Knechtová, Ďaľky. 12, Para, Prepojený. 11, Juste, Jack Style a Jon, Turn the Lines Off.